0: žít.
1: Wow.
0: Je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít.

0: Já vím.
1: Try.
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Stýská se mi, stýská.
0: Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy
0: trial.
2: Zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku, když upadá.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trials. Trial.
1: Tí milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: trial.
1: Nejhorší je zůstat sám, tolik snů, pak tolik dnů, jdou za mnou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám,
0: trial.
1: Co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipů.
0: Trial.

můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou těch řád, být princem tvých snů.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: Někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial.

0: Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.
1: Tráva.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: be happy.
1: Trials?
0: The smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Trials?
0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Trials?
0: I'm not worried.
1: Trials?
2: Kapsičku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
2: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: trial.
1: Zavřel se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: prázdná a v nedohlednu šťastný konec příběhu. Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho.
1: Trial.

0: Styles. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám.
0: Trial.

0: že vím, co je zlé. Stýská, se mi stýská, po nás dvou se mi stýská. Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Kyle?
1: Někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial. Trial.

0: bed. Trial.
1: Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví trial. Skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, trial. Nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
0: Trial.
1: Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Vyskočil se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: jsem měl prachy,
1: trial,
0: to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma.
1: Trial.
0: Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

0: Čau. Svých polibků, svou lásku ti dořád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Kapsíčku.
2: Čau.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Zami, nadávky polikej a šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, jak člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská. Slýchám šťastný

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídlo pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad se
0: trochu
1: třás, trochu třás.
0: Trial.

0: slyšel ven.
1: Zažalášních
0: vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.

0: křivejma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už líbí, že si křivě šla.
1: Trial.
0: Křivě šla.

0: všechno vzdalo.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
2: Trial.

0: trial.
1: Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou tě řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
2: Trial. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se vrátka. Bratříčku, nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, a při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: Ať si čtu. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

0: si vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami.
1: Trial.
0: Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

si na to, jak měl jsem tě rád, a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

0: Bye. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý,
0: trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: drive.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen

0: ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

0: chtít, já chtěl bych jen z tvých polipů svou lásku ti řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: Zavřel si vrátka?
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
1: Trial.
0: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže
1: Trial.
0: Nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá.
1: Trial.
0: Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat,
1: Trial.
0: Zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných
1: slov
2: a nakonec toho strašně lituje.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

neměl prachy, to bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší k

0: Patříčku
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Patříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

Na příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou hlubáci, vždyť už jsi velikej.

zvrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. A při se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Wow.
1: Máma sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu.
0: Wow.
1: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
1: Trial.
0: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial. Trial.
1: Vzpomínám,
0: trial.
1: Já byl kluk, už je to hodně let, sen se mi zdával, já hrál pro plnej sál. A stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž cít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.

Kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klima.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička má skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

0: trial.
1: Zavřel si vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, trial, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku,
0: trial,
1: není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.